0: Mojím dnešným hosťom je krásna a tajomná kúzelnička Kelly. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Prikvítli ste aj s nádherným príbehom o vašom starom otcovi kúzelníkovi. Viete, čo začneme s ním?
1: Víte, dědeček umřel, když jsem byla malá. U nás doma se o něm pořád mluvilo. On nám byl předkládán jako absolutní vzor. Kam jsem přišla, tak všichni se bavili o tom, že můj dědeček byl kouzelník, největší kouzelník, který ovlivnil spoustu dalších kouzelníků. Takže potom, když jsem se dostávala i do kouzelnické společnosti, tak vzpomínají na dědečka, že on byl tím impulzem, proč oni se stali kouzelníci, protože on byl stělesněním charizmatického, takového démonického vzhledu, tak jak byste si toho kouzelníka představovali.
0: Ano, ale krásný člověk. A mal něco, čo s němým filmom skoro zmizlo. Mal ty úžasné oči, které hovorili viac ako slova.
1: Ano, je to tak.
0: Vy jste žena na každý pohled, ale já jako senzibil amatér cítím, že vy máte polomužský a celoženský mozok. Některé takéto krasavice mávají vzťahové problémy. Ako jste to mali s nápadníkmi? Rodili sa okolo vás?
1: Já teď přemýšlím, jak jste dokázal za takovou chvilku mě takhle analyzovat. Už to mě jako trošku děsí, protože ano, možná to je pravda, protože můj manžel by o tom mohl vyprávět, že mám tam asi nějaký mužský element v sobě.
0: Vy máte jedinou chybu, že vy jste příliš pekná. Také ženy to nemají jednoduché.
1: Takže bych se vrátila k otázce toho mužského elementu. Myslím si, že je to těžké v partnerských vztazích a ne každý dokáže se mnou fungovat. Mají to náročné, lituju je.
0: Nestíhají?
1: Asi nejsem úplně, co se týče reakcí a chování, typická žena, která dokáže poslouchat. Jsem trošku alfou v tomto smyslu.
0: To jsem vycítil už při telefonickém rozhovoru.
1: Už tehdy mě to překvapilo, že jste to rozklíčoval. Říkám, to není možný.
0: Byť kúzelník si vyžaduje mimoriadné vlastnosti. Usilovnosť, šikovnosť, fantáziu, herecké nadanie. A vy máte vedomie, že ľudí klamete, ale veríte, že je to s dobrým úmyslom.
1: Áno.
0: Ja viem, čo ľudia od vás čakajú. Zázraky. Čo čakáte vy od tých divákov?
1: Já je toužím pobavit, abych v nich navodila pocit překvapení, abych je vrátila do dětských let, kdy nic nebylo nemožné, všechno je možné. Tak to je asi nejkrásnější, co, s čím můžu potom odcházet z toho jeviště, že jsem tady ty pocity v nich probudila.
0: Tento mlčanlivý súboj s divákmi spočíva v tom, že většina z nich ví, že nemáte nadprirodzené schopnosti, ale súčasne vás chce odhaliť, ako to robíte, aj zistiť, že sa deje kúzlo. Čo z tých ľudí cítite počas toho predstavenia?
1: Vy ste použil slovo souboj. A to je strašne, strašne silné tvrzení. Když sa z toho stane souboj, tak se necítím komfortně, protože já nemám soupeřit. To není znalostní kvíz o tom, jak jsem to udělala. Já vás mám pobavit, protože jsem bavič, a mám vaše myšlenky odvést úplně jinam, abyste zapomněl na starosti všedních dní. A ne, aby se z nás stali soupeři, kdy vy mě musíte dostat, jak jsem to udělala.
0: Stalo se vám někdy, že trik nevyšel přímo před publikum? Ako jste reagovali?
1: Ano, stalo se to několikrát. Je to přirozený, musí se to stát, protože z těch chyb se potom učíme. Důležitý je, aby divák nepoznal, že se ta chyba stala. Tak dobře to zakrýt, že to byla součást a přejít na něco jiného, že ten divák neví. Jo, pochybení by bylo, kdyby to byla přiznaná chyba. To musím zaklepat se mě nikdy nestalo. Vždycky jsem z toho nějakým způsobem vybruslila. Ono už, když trénuju to kouzlo, já musím přemýšlet nad všemi variantami, které mohou nastat, abych z nich uměla utíct a nějak to přemostit. No, a i přesto se mi stane, že...
0: Povedzte aspoň jeden příklad.
1: To není o tom, že bych se asi za to styděla, ale jsou to možná takové věci, které úplně nechci říkat do éteru, protože já nemluvím jenom za sebe.
0: Přeskočme to mě, pohodě.
1: já mluvím za celou kouzelnickou obec a to moje pochybení potom může jo, hodit blbý světlo na celou kouzelnickou obec.
0: Kelly, správně jste ma poučili, že s divákmi to nie je súboj, ale spolupráca. Ale o jednu vec treba v živote zabojovať. Môj kamarát psycholog mi vysvetlil, že prvé 2-3 roky manželstva je súboj o teritoria. Ten svoj už ste vyhrali?
1: Ne. Ten souboj vedeme pořád stále a myslím si, že skončí až naší smrti.
0: Ha. Čo na manželovi obdivujete?
1: Že se mnou ještě stále pořád je, že to se mnou vydržel. Obdivuju ho po umělecké stránce maximálně, protože on na rozdíl ode mě má tu kreativní mysl. On dokáže tvořit ty kouzla. My se perfektně doplňujeme. Já umím vymyslet tu omáčku okolo, choreografii, text, příběh, estetiku, ale nejsem ten inventor. Mně to nenápadne.
0: Čo na to manželovi až tak celkom neobdivujete?
1: Je to velký kritik, ale víte, ono se říká, že ženy si hledají partnery tak, jako byly jejich otcové. Mně se to asi stalo. Tak, jak jsem celý dětství a svoje dospívání nadávala na to, že můj táta je věčně nespokojený a kritik a nikdy mě nepochválí, tak já mám vlastně to samý teďka doma.
0: Pojďme od toho preč. Kedy ste získali istotu, že už svoju profesiu ovládate?
1: Ja dúfam, že ten okamžik jednoho dne nastane.
0: Videl som rôznych kúzelníkov a tí najlepší mali neuveriteľne šikovné prsty. Je to vrodené, alebo sa to dá dosiahnuť cvikom?
1: Ja ich to prirovnala ke hře na klavír. Na začátku...
0: Dobré prirovnanie.
1: Na začátku, když k tomu klavíru sednete, musíte začít ovčáci, štveráci, nejakú bajerovú školu, musíte projít základy. Když budete mít talent, stane se z vás klavírní virtuóz daleko rychleji, než když ho mít nebudete, budete to mít vydřený. Taky se z vás může stát, když tam tomu dáte tu trpělivost, píly, léta. Věřím tomu, že se tam dopracujete taky. Co je teda zajímavé, ale co bych zmínila, je, že jinak to mají ženy a muži. Ta nejlepší manipulátorka, kartomagička bude vždycky tak stejně dobrá jako průměrný kouzelník. Nám to není daný do vínku. Je to zajímavý, ale mám to vysledovaný napříč světem, že ty špičkový se rovnají tomu průměrnému. Jo, a ten špičkový muž, ta žena nikdy se nedostane tam, kde on. Nevím, proč to tak je.
0: Je to zajímavé počuť právě z vašich úst, ale cením si to.

0: pochvalte sa nám, na čo ste hrdá. Nikdy sa vás nespýtam na tajomstvo žiadného triku.
1: Ja
0: chcem byť očarený.
1: To je ťažká otázka, pretože ja pořád ten program měním, vyvíjím, vylepšu, pořád hledám ten svatý grál a pořád nejsem spokojená s tím, jak ten program vypadá. Na co se aktuálně těším, co jdu předvádět a co předávám jako emoci lidem, tak jsou čínské kruhy, což je jedna z nejstarších iluzí, klasická ano, věc. Ano. To si myslím, že mám tak zmáknutý, co se týče choreografie, že to mám jako symfonii a já se těším, že tu symfonii jdu předávat těm lidem.
0: Co spolahlivo zabere?
1: Humor. Já kouzla vnímám hodně komplexně. Pro mě to není o tom jenom předvádět kouzla jako triky. Já chci ty lidi pobavit a chci jim udělat show se vším všudy. To znamená, musí to být pastva pro oči, pastva pro uši, ať slyší krásnou hudbu, ať se dívají na krásný kostým, ať vidějí propracované kouzlo, který je vidět, že se tomu věnoval čas a trénink, ale dávám tomu něco navíc a chci, aby se smáli. Abych tam měla ty gegy, abych pracovala s těma lidma, aby odcházeli a měli pocit, že to byl ne i trošku jako stand-up. Mám takovou svoji vlastní jakoby esenci a to jsem si vzala možná i z toho dědečka, protože dědeček, oni jezdili po menších městech, vesnicích s takzvaným seriálem každý večer byl jiný kouzelnický program. Jednu dobu byl 7denní, pak se zkrátil na 5 dnů a potom, když najeli s vystoupením do Slovenie a potřebovali scénáře přeložit, a bylo to pro ně náročné, jak si to zkrátili na 3 večery. A do této podoby to pak zůstalo nějakých 30 let. 3 celovečerní programy, 2hodinový. A oni ty kouzelnický vystoupení prokládali komickými scenériemi a ještě na závěr, protože to byli muzikanti, tak na závěr ještě těm divákům zahráli. To se ale bavíme o době, kdy nebyly televize. To byla jediná forma zábavy, která byla, takže když do té vesnice zapadle, nebo do toho malého městečka přijel kouzelník Kellner se svým divadlem, tak tam šla celá ta obec, prostě pro ně to byl kulturní zážitek. Dneska těžko představitelný pro diváky, takže oni chtěli ty diváky pobavit se vším všudy. A asi jsem si něco z toho vzala, že v té mý show to chci taky tak jako celý obsáhnout. V kratší verzi, ale chci, aby všechny tady ty emoce si se mnou prožili.
0: O čom sa bavia kúzelníci, keď sa stretnú?
1: Mladí kúzelníci, ešte nevybouření kúzelníci, majú potrebu si ukazovať nová kouzla. Starší matadoři, ty už sa nechtiejí ukazovať žiadny kouzla, pretože to je pro ne denní chleba, je to práce. A spíš si vykládaj zážitky, co zajímavého sa im třeba stalo pri tých vystoupeních. Myslím si, že sa radši baví o všem jiném, než o té magii. To som tak jako vypozorovala.
0: Vy máte dramatický talent. Skúste vymyslieť, ako by ste zorganizovali pohreb majstra magie Davida Copperfielda.
1: Tak, túhle otázku nemusím o tom dlouho přemýšlet, protože jsem přemýšlela nad vlastním pohřbem, jak bych si to představovala já. Ale můžeme to aplikovat na jakéhokoliv kouzelníka. Já bych využila holograf. Já mám vymyšlený, že si svoji smuteční řeč namluvím sama, že se tam zjevím. Vážení smuteční hosté, děkuji, že jste přišli. Dělali jste mě radost. A tady v tom duchu bych si to představovala já, že by to bylo takové magické a jiné. Takhle bych si představovala pohřeb kouzelníka.
0: Zdá se, že se všichni zhodli, že největší byl Harry Houdini, vlastním jménem Eric Weiss.
1: Ano.
0: Na čom sa zhodnete, že dodnes je neprekonateľný?
1: Harry Houdini ve své době. Já bych si strašně, strašně přála mít možnost se narodit do jiné doby. Protože ta doba byla otevřená všemu. Nebyla televize, nebyl internet, nebylo tolik informací, jako máme dnes. Harry už je dneska překonaný ve všech těchto směrech, ale byl první. A jeho devíza byla, že on věděl, jak se dělá marketing. On věděl, jak ty diváky na to svoje vystoupení dostat. Protože je to show business a výsledkem toho musí být výdělek. A uměl dělat senzace. Lidi od jak živa chtěli vidět senzace.
0: To chce každý.
1: Vyhledávali to, vyhledávali bizární situace, nebezpečné situace, tohle je fascinovalo. A on byl první, riskoval svůj život, reálně riskoval, musel jít za hranu, tam, kde ostatní se neodvážili jít, protože chtěl být nejlepší, chtěl, aby se o něm mluvilo, pak tak blbě skončil.
0: Já vím. A mi ho bolo ľúto, ale to sa tým najlepším stáva, že im dojdú triky, keď ich najviac potrebujú.

0: Pamätáte si svoj úplne prvý kúzelnický trik?
1: Jo, to bolo detské kouzlo mienení barvy šátku. Víte, ja som od malinka vystupovala ve vystoupení spolu s tatínkem, se svými rodiči. A začínala som jednoduchými asistenčními rolemi na jevišti. A strašne dlouho mne trvalo, než mne tatínek dovolil dělat kouzlo. Jedno. Víc jsem nemohla, jenom jedno. A já už jsem potom chtěla jako víc toho ukázat těm divákům, nejenom to jedno. Tak si pamatuju, že jsem se s ním před tím vystoupením tak jako handrkovala, že bych chtěla dělat tohleto jedno kouzlo, on, že to nejde, že to nemám dostatečně nacvičený a že nejsem připravená. No, a já jsem to udělala a to kouzlo předváděl táta. A než došlo na tohle jeho kouzlo, než on si stihl tu rekvizitu vzít, tak já jsem ji čapla a utekla jsem s ní na jeviště.
0: Ukradla
1: jsem mu ji. Od té doby jsem to pak předváděla.
0: V Blackpoole je velký kúzelnický festival, 3500 kúzelníkov. Můžete si tam koupit podle obsahu peňaženky akýkoliv trik. Od najjednoduchšieho až po ohurujúce.
1: Ano.
0: Aký by potešil vás?
1: Do Blackpoolu jezdíme a naše peněženka vždycky zapláče. Nemám s tím problém tolik já jako můj manžel. My jezdíme s prázdnými kufry, vrací se plné ty kufry, protože tam se sjedou prodejci a inventoři z celého světa a představují tam novinky. A pro nás to je, jak kdybyste byl v cukrárně. V té nejkrásnější cukrárně, kterou si dovedete představit a každý ten jeden zákusek vy toužíte ochutnat a takhle my se cítíme, když vidíme ty novinky a všechno strašně potřebujeme. V reále to pak potom skončí ve sklepě a třeba to nikdy neaplikujeme, ale opravdu se tam cítíme jak v té cukrárně a všechno si to chceme odvíst.
0: Kelly, vy jste taká úprimná. Zažili jste také vystupení svojho kolegu, pri ktorom jste si povedali, toto nie je možné.
1: Ano. A já jsem naposledy tady ten pocit zažila měsíc zpátky, kdy se v České republice konalo mistrovství České republiky v moderní magii, který pořádá Jirka Hadaš v Uherském Hradišti. Já jsem tam zasedala v porotě a vždycky v rámci gala večeru si pozve zahraniční hosty, aby měl překvapení pro nás, pro československé kouzelníky. Pozval si tam umělce z Německa, Lukas Kaminsky, a předváděl iluzi Bubble. Jak bych vám to popsala? Víte, oni kouzla se strašně špatně popisují, protože jsou vizuální.
0: Samozřejmě.
1: Ale já se pokusím. Pomocí bublifuku nafoukl bublinu. Pouhým gestem ve vzduchu tu bublinu zastavil. Ta bublina ho poslouchala. Jo, pokud chtěl, aby bublina šla doprava, pokud chtěl doleva, šla doleva. Tady tím způsobem demonstroval pohyb po tom jevišti, nakonec ji zavřel do ptačí klece, aby divákům demonstroval, že není tam žádná nič, co by tam mohlo vést. To jsme byli odpáleni všichni kouzelníci. Ale to nejlepší přišlo na závěr, kdy on se postavil doprostřed toho jeviště, znovu foukl do toho bublifuku a vyfoukl stovky malých bublinek. Ty bublinky se na jeho pokyn zastavily v tom prostoru, jak kdybyste zastavil čas. To já už jsem křičela, už jsem se postavila, protože to jsem takové emoce, jaké jsem cítila, já jsem opravdu viděla zázrak. A na jeho pokyn se rozletěly do toho sálu. Mně normálně explodoval mozek. Říkám, to není možný, co já jsem tady zažila. Viděli jste to všichni. A všichni jsme měli stejné pocity. A já o tom mluvím, podívejte, a mám stále husí kůži.
0: Verím, verím.
1: To bylo něco nádherného.
0: A krásně to popisujete.
1: A tady ten člověk vyhrál FISM, což je nejvyšší světová soutěž, tak je to mistr světa za inovaci a originální nápad. To bylo nádherné.
0: Viděli jste někdy, jako z kukly vylezí nádherný motýl?
1: V reále ne.
0: To je kúzlo. Viete, najlepšia kúzelnička je príroda, lebo tá chodila do kúzelníckej školy k stvoriteľovi. Vyliahnutie krásneho motýla, to je základný trik. Ten vrcholný osudový je, že žena s minimálnou mužskou spoluprácou stvorí človečika a on z nej vyjde na svetlo Božie. Ten trik ovládate?
1: Ano, mám dvě děti.
0: U kúzelníka je jedna nenahraditelná věc, jeho pověst. Čím si ji může pokazit?
1: Může si ji pokazit tím, že nedrží slovo. Pokud slíbíte, že někde vystoupíte, dostanete třeba nabídku za víc peněz a vezmete ji, tak tím si můžete hodně ublížit. Ne, to se nedělá. To se prostě nedělá. Takže to je za mě asi, čím si můžete ublížit. A druhá věc, no samozřejmě, prozrazování kouzel. To je cesta do pekel.
0: Povedzte mi, čo po vydarenom vystúpení cítite? Je to profesionálne uspokojenie, nadšenie, alebo ako prebudenie zo sna?
1: Pocit štěstí, euforie. Myslím si, že to mám úplně stejně, jako to mají herci po odehraném vystoupení, když se divákům líbí. Tady ta emoce, nebo po koncertě, když zpěvák odspívá, muzikant odehraje. Myslím si, že ten pocit... Za prvý máte úlevu, protože z vás najednou spadne tréma. Máte to za sebou a diváci jsou spokojení. To je krásný pocit.
0: Někdy uvažujem, prečo je v tej vašej profesii tak málo kúzelničok. Niektorí zlomyselníci tvrdia, že väčšinu z nich v stredoveku upalila inkvizícia. Ale nie, určite sa najdú fantastické ženy. Povedzte mi, ktoré vo svete uznávate?
1: Je nás málo, ale pokud bych měla vyšvihnout nějaká jména, tak je to Juliana Chen, výborná manipulátorka z Ázie, tuším teda, že z Číny, ale ona trvale vystupuje v Las Vegas. Potom z Francie to Caroline Marx. To jsou takový, který mě asi tak nejvíc jsou sympatický a můžu říct, že mě inspirujou.
0: Vy viete čítať myšlienky. Tu schopnosť, keď idete domov alebo medzi kamarátky, vypínate?
1: No, ráda bych, ale ženy obecně jsou velmi senzibilní a dokážou vycítit, mají intuici.
0: Jeden kuzelnický trik sa vám vydaril dokonale. Z ničoho nič ste sa zhmotnili v Bratislave a očarili ste ma. Ďakujem za rozhovor.
1: Ja ďakujem za pozvání.
0: Mojím hosťom bola kuzelnička Kelly.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko.
1: Storočnica rozhlasu to nie sú len veľké dejinné zvraty, ale aj čaro bežného dňa. Spomínate si ešte na začiatok 90. rokov? Hitom sa vtedy stal karavanový turizmus. Zbalili ste dom na kolesách a vyrazili ste, kam vás cesta zaviedla. Aj rozhlasoví reportéri vtedy mapovali tento nový fenomén a s mikrofónom navštívili legendárne senecké parkovisko.
2: Hlavne ten prínos je v tom, že človek si odpočíne.
3: Sice je pravda, že to auto je väčšie, má dĺžku 7,5 metrov. Zdá sa to byť také zložité, ale stačí, keď spravíte jednu križovatku a není to kamión, není to tak zložité.
4: Keď zastavíme na parkovišti, tak máme všechno vlastně, zapnete to na baterky, anebo nastartujete agregát, který vlastně vám dává elektriku, takže my jsme vybaveni po všech stránkách.
5: Je to veliká výhoda v tom, že člověk nemusí stavět stán, vezmeme karavan a je to otázka zvyku. Člověk za chvíli zjistí, že za sebou něco táhne, spíš musí dávat pozor, aby nesrazil nějakého cyklistu nebo nějakého chodce.
1: Ako jsme prežívali letné prázdniny v minulosti, aj to bude téma relácie k storočnici rozhlasu. Roman Bomboš sa na vás teší o týždeň v sobotu po 22. hodine.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej

hlavou slza pomaly sklza, po tvári steká divoká rieka, po kvapke kvapka, pomaly kvapka, do dlaní padá, padá a padá.

0: Hitparáda Top 20 SK. 18. miesto.
1: Marek Stracený, Modlitba za pátek.
2: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: Hitparada Top 20 SK. 14. miesto.
1: Kedy pôjdeme do toho Chorvátska a kam vlastne?
2: Kto by nechcel, veď na hudobnom festivale Primory, na pláži Zrče, na ostrove Pak v Chorvátsku budú slovenskí aj českí interpreti vrátane Bena Kristovao. Ten dnes mimochodom vystupuje na Karpaty Feste v Slavičíne v Česku. Budúci týždeň ho uvidíte v piatok 3. júla na Vysočí na feste v Jihlave, v sobotu 4. bude potom na Dni futbalu na štadióne SK Polička v Pardubickom kraji. Vráťme sa ale k festivalu Zrče v Chorvátsku. Čím je pre Bena tento festival špeciálny?
3: Tím, že se tam potkáme všichni kámoši na krásném místě, někde na pláži, což se normálně takhle jako s lidma ze scény nedá udělat, jakože to se neuděláte, abyste řekli 10 lidem, který znáte z koncertu po Čechách a Slovensku, aby se potom naraz někde u moře, se prostě nestává, takže vůbec to, že se tohle to může stát, je podle mě to velmi speciální a je to, pro mě to je vždycky důvod tam bejt, že mě baví se prostě tamhle připít, dát si drink, pokalit s kámošema, pokecat, bejt na té stage, skočit se navzájem na feety, co máme, pro mě to je jako to unikátní show.
2: Tá sa navyše začína pred polnocou a končí sa až s východom slnka. Sarah James síce na zozname interpretov nie je, u nás ju tu dnes ale máme spolu s Benom Kristovao na 14. mieste z ich Brighter Day.

Švédsku Matej Smutný spieva Look Amazing z 13. miesta. Kalimu a IMT Smile sa dnes so skladbou Nič sa nemení ušlo 12. miesto. A ani na 11. mieste dnes nebola novinka, ale dobre známa skladba Len sa smej od Peter Bič Projekt. Dôvod na úsmev má Katarína Knechtová, veď jej diaľky sa držia už 19 týždňov len v prvej desiatke, dnes na 10. mieste.